колу чожа жонашка дыгы мен ирир колу колу нин гогыр иш хысым царигыр колу колу чожа жонашка дыгы вилигур колу колу Dalhaman jaxtar ni mangar ungur kolo kolo Andir gir cha char gar nirzgi ni gur kolo kolo Ngilula martel indi ga gur kolo kolo Tardi chi puchungan rolu chur kolo kolo Ngikar gil itzgism shena gur kolo kolo Choja zhuna rodag meni gur kolo kolo Ni kargel itgism shetigir kolo kolo choja jona rodig viligur kolo kolo Dirgman dgosr ni marungur kolo kolo Ngirdi chipur dindizgin igur kolo kolo Ngilur qartel indig